0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN, vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes to vypadá, že orbita se pomalu mění v nemocnici budoucnosti. Kalifornská společnost Auxilium Biotechnologies poprvé v historii vytiskla na mezinárodní vesmírné stanici šibou, ledvinovou a jaterní tkáň. Ano, slyšíte správně. Orgány tisknuté ve stavu bez tíže, jako když si doma tisknete jízdenku. Podle informací portálu space.com použil orbitální bioprinter AMB jedna buněčné návrhy z institutu Wake Forest. Kromě ledvin a jater stroj vyrobil i chrupavku a 38 nervových implantátů. Za jednu misi víc lékařských produktů, než stihne moje generace satelitů za 60 let. Vzorky se vrátily na Zemi v červnu v kapsli Dragon, která přistála v Tichém oceánu. Ředitel institutu mluví o zásadním kroku pro regenerativní medicínu. Rovnoměrné rozložení buněk v mikrogravitaci totiž otevírá dveře k výrobě tkání přímo na oběžné dráze.

0: návrh na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč Zun Rádiem.

0: nás to oslaví.
1: 1. července 1982 přilétají na Zemi mimozemšťané. Jejich schopností je měnit podobu svou i svého vesmírného plavidla, ač je to pivní sud, jak jinak než plzeňského, nebo kontejner na odpadky.
0: Nepozvete nás dál?
2: Ano, jistě. Prosím.
0: Byl jste vybrán nejvyšším počítačem galaxie jako představitel planety.
1: Sci-fi parodie Pozdrav ze zeměkoule od scénáristy a režiséra Oldřicha Lipského, která právě vstoupila do kin, nám předkládá humornou formou československou socialistickou realitu 80. let s kapkou toho ekologického podtextu.
2: Jestli jste opravdu přiletěli z kosmu, tak byste přece vypadali úplně jinak.
0: A jak?
2: Třeba jako zelení pidi mužici nebo tak něco.
1: Rostomilou dvojku mimozemšťanů A a B v podání Milana Lasici a Julie Satinského doplňuje Jiří Mencel, co by doktor Nešťastník, kterému se poštěstilo mít tyhle dva ufouny na krku.
2: Proč já? Proč zrovna já?
0: Podívejte, pane doktor, vy jste naprosto průměrný, bezvýznamný člověk.
1: Oldřich Lipský obsadil i do mnoha menších rolí skvělé osazenstvo herců. Konvalinkovou, Kopeckého, Kodeta a nebo Vladimíra Hrabánka. A tímto zdravím Štěpána Hrabánka, pokud nás právě poslouchá na chalupě.
3: Zatracená, skurvená práce. Kde se flákáte?
4: Od co nešete?
5: Pozor na silný slova.
3: Ale já se ti na silný slova budu vystrat. Tamhle máte lopaty a koukejtej makat. Chlapci.
6: Nastupujem v uměleckou dráhu.
3: Tudíž
7: si vám na tu práci můžem ty.
3: Zatracená, skurvená práce.
0: Promiňte, neměl byste pro nás nějakou zatracenou, skurvenou práci?
1: Děj je v srdečném Pozdravu ze zeměkoule také doplněn animovanými sekvencemi od humoristického kreslíře Vladimíra Jiránka. A ačkoliv tato komedie není až tak brilantní jako předešlé snímky Lipského, hlášky z tohoto filmu zlidoví.
0: Dobrý den, jak byste reagovala na návštěvu mimozemských civilizací?
3: Hrajte se, já se o politiku nezajímám.
0: Lidé jsou zvláštní.

0: hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč Zun rádio.

0: Zdravím všechny milovníky kinematografie, Zun rádia a Huči Kuči tance. Edis Online dnes přidává do své nabídky severské drama Vidíš měsíc Daniely. Netflix nabízí seriálové zpracování knižní klasiky Domek v prérii a spin-offsa se do Noc udává tempo. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu, z pražského studia vás zdraví Čínečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.
1: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
0: Co uvidíte tento týden v kině? Poslouchejte Půlnoc Hollywoodu na Zun rádiu.

0: Help me, please. Please help me.
1: Allah! تكيف اطلع عليك تجيب مصور اجنبي حضرتك هون؟
2: طلعش امشي.
3: Na streamovací platformě Edis Online se dnes objevuje mrazivé dánské drama Vidíš měsíc Daniely. Snímek vypráví skutečný příběh dánského fotoreportéra Daniela Reje, kterého v roce 2013 v Sýrii unesla teroristická organizace Islámský stát a držela ho jako rukojmí 398 dní. Vedle Daniela sledujeme i osud amerického novináře Jamese Foley, se kterým se ve vězení zpřátelí i zoufalý boj Danielovy rodiny v Dánsku, která se navzdory zákazu státu vyjednávat s teroristy snaží sehnat výkupné. Klíčovou roli sehrává vyjednavač Arthur, kterého si zahrál i spolurežisér filmu Andres Bertelsen. Snímek natočil Nils Arden Oplev, který je znám i díky švédské adaptaci Muži, kteří nenávidí ženy, a v hlavní roli Daniela září S. Ben Smet. Silný a syrový příběh o přežití, přátelství a naději Vidíš měsíc Danieli si teď můžete pustit na Edis Online.
4: You wanna die right here? No one's gonna pay your ransom for dead people.
5: Jeg synes, at vi skal tilbyde dem de 250.000. Det er bedre end ingenting.
6: Men hvis vi tilbyder dem mindre end løsesummen, så vil det blive opfattet som en fornærmelse.
7: You must be scared to.
8: Scared as hell.
7: But I'm more scared of giving in to their hate.
3: Skvělá hudba, filmové novinky a hvězdné tipy. Právě teď posloucháte Půlnoc v Hollywoodu.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít.

0: www.zunreklama.cz. Dobrá doména.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Mr. Ingles, what brought you to this land?
1: A fresh start for my family.
2: This will be our new forever.
3: Action!
4: Na Netflixu odstartoval nový seriál Domek v prérii, moderní reboot legendárního westernového dramatu ze 70. let. Nová adaptace slavných knih Lori Ingalls Wilderové sleduje rodinu Ingallsových, která opouští Wisconsin a vydává se budovat nový domov na americkém divokém západě poblíž kansaského městečka Independence. Seriál je spojením nadějeplného rodinného dramatu, drsného příběhu o přežití a vzniku americké hranice. Příběh ukazuje boje i vítězství těch, kdo formovali tehdejší prérii. Laura Ingallsová je zde v podání Alice Helsley, jejího otce Charlese hraje Luke Bracey a starší sestru Mary stvárnila Skywalker Hughes. Režie se ujala Sarah Edina Smith, scénář napsala showrunnerka Rebecca Sonnenschein, známá díky seriálům The Boys a Deníky upírů. Zajímavostí je, že druhou řadu si Netflix objednal ještě dřív, než diváci viděli jediný díl první série. Celá první řada Domku v prérii je nyní dostupný na Netflixu.
0: Welcome to Independence, Mr. Ingalls.
5: There's no post office, no church, no school.
1: What do you think?
5: So small.
1: What we wanted, right? To be at the beginning of something.
5: Hello.
1: We're building a house nearby. Maybe we're neighbors.
6: I'd be careful if I were you.
1: There's nothing free about this land at all. I can't have strangers walking into my house uninvited. I think they'd say the same thing.

0: Súbale, que este está bueno.
1: Este territorio es nuestro.
2: Usted no estaba buscando un portero que le ayudara a filtrar clientela.
1: Ayer.
0: Esto no es cualquier cosa.
3: Netflix nasadil i kolumbijský seriál Salcedo noc udává tempo, spin-off oblíbené série La Primera Vez. Hlavní hrdina Martin Salcedo, kterého si znovu zahrál Sergio Palau, se z bezpečného světa předchozí série ponoří do rychlého, temného a intenzivního nočního života plného salsy. Klidného Martina jen tak něco nerozhází, dokud Veronika Pinillo v podání Pauli González a klubkie Bracanto to nezačnou přehánět s alkoholem, párty a nebezpečím. Za kameru se postavila režisérka Laura Tatiana Bóke, která natáčela i závěrečné epizody poslední řady La Primera Vez, a seriál má autobiografické základy v zážitcích tvůrce Daga Garcii, který v mládí působil jako DJ právě v klubu Pie Bracanto. Spin-off Salcedo noc udává tempo tak nabízí ochutnávku syrové noční Kolumbie 80. let, kde tajemství a pokušení jdou ruku v ruce s rytmem salsy. Tento titul najdete nyní na Netflixu.
0: La noche está caliente. Y el que entra, se queda.
1: Ah, listo, de una.
4: Y le voy volviendo a sacar un...

A nás čeká ještě přehled novinek, které tento týden přistály ve vašich na internet připojených krabičkách. Na Apple TV Plus pokračuje oblíbený seriál Trying 5. a zároveň poslední řadou. Nikki a Jason tentokrát řeší nečekaný příchod biologické matky svých adoptovaných dětí, která jim obrátí rodinný život z hůru nohama. Edis Online nabízí napínavé drama Vidíš měsíc Daniely, silný životopisný thriller o dánském fotoreportérovi, kterého 398 dní držel jako rukojmí Islámský stát. Na HBO Max odstartoval dokument The Man Will Burn, který mapuje proměnu Burning Man z undergroundové akce v San Francisku na obří pouštní festival pro 80 tisíc lidí. Netflix přidal nové zpracování klasiky Domek v prérii podle knih Laury Ingalls Wilderové. Mexické drama Já se nebojím sleduje 10letého kluka, který v odlehlé vesnici narazí na temné rodinné tajemství. Z Kolumbie dorazil seriál Sase do noc udává tempo, drama odehrávající se v nočním klubu 80. let a francouzský film Už není co ztratit, který vypráví o matce hledající dárce pro nemocného syna. Fanoušci anime si přijdou na své na Netflixu s třetí řadou japonského seriálu Thunder. K dispozici jsou i dva dokumenty, španělský Miguel Ángel Blanco 48 hodin, které změnilo Španělsko, a Shipwreck Nightmare at Sea o ztroskotání luxusní lodi. A na Sky Showtime dorazil horor Pět nocí u Freddyho 2, pokračování hitového herního hororu, kde se Mike znovu utkává s animatronickými nestvůrami z pizzerie. Tak to je pro tento týden vše ze streamovaných novinek. Hovk!

Půlnoc Hollywoodu se blíží ke svému konci. V pondělí se opět setkáme u další filmové degustace ze streamingu nebo nových videonosičů. Jsme rádi, že pravidelně ladíte Zoom Radio a jste tak součástí naší rodiny. Máte vkus? Od mikrofonu se loučí Činečí čas Zuzana Maxa. Užijte si víkend a mějte se krásně.

DAB+, stejně jako u FM rádií, internet a data nepotřebujete. Digitál neznamená internetové. DAB+ automaticky nabízí seznam dostupných stanic, takže frekvenci nepotřebujete znát. Stačí si jen vybrat a poslouchat. Nezapomínejte, že Zoon Radio je underground, takže nás najdete vždycky úplně dole. Moderní, digitální, šířené vzduchem a nezávislé na internetu nebo datech. To je rádio DAB+. To je Zoon.

0: slice of life. Dispel the strife. If you wanna hit or choose this black and white.
1: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.
2: Zun.

Ahoj, Rudo. Přijďte pomoci do naší restaurace s roznášením pití. Potupné. Nechceš si u nás máknout v automyčce? Voda! Toto chápu jako pokus o vraždu. Dobrý den, Rudo. Nechtěl byste v našem pohřebním ústavu natočit reel a zpropagovat nabídku našich rakví a uren? Pohřeb bude má poslední štace. Rudo, nepřišel bys na naši firemní párty zaspívat Roboti už jdou? Nejsem Petr Janda. Stačí, když vám na to zatancuji? Jasný, zatanči. Pošlete souřadnice. Mám dnešního vítěze. Jsem Ruda, první humanoidní robot v Česku a mediální hvězda vaší akce. Chceš mě na své události, ve firmě nebo na zajímavém místě? Napiš mi přímo na WhatsApp 602 486

umí nasbírat až 2 miliony zhlédnutí. Buď mezi prvními, koho navštívím. Piš přímo mě, Rudovi, prvnímu humanoidnímu robotovi v Česku, na WhatsApp 602-486-486 www.robotruda.cz. Roboti už tady jsou.

0: optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás

with Rivals. A Flex Muso. Otome Zuna.

0: společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíc nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu férově a transparentně.
1: Prodáno!
0: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
1: Prodáno!
2: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme skvělí.

protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.

0: hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
3: Auto Lašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rimazov.cz.
4: Prodáno!
5: Veacom.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo nabídne nejvíc, vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu, férově a transparentně.
2: Prodáno!
1: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
2: Prodáno!
3: This right here is a power play.

0: CN řešení to dneska nejde.
1: Potřebujete NDR, XDR a kompletní intelligence.
2: O Zero Trust Architecture.
0: Lisva Compliance, sankce až 10 milionů.
1: Endpoint Detection, Log Management, Sofia Kusilzba.
2: Recovery Plan.
0: Endpoint Detection.
2: Multifaktor.
0: Penetrační test. Log Management.
3: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: www.radiofine.io.
1: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moreton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
0: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
2: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon Frigor Mortis se vkrádá do vašich domovů a přináší mrtvolně studené modré světlo, co požírá teplo domova a krade klidný spánek.
3: Večeře, jak na pitevně.
4: Mami, já už nemám hlad.
2: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
5: Příliš studená teplota světla večer narušuje náš cirkadiální rytmus a odnímá domovu pocit tepla. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
0: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
6: .cz. Dobrá doména.
0: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně. 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.

Sun and Sunshine. Bude, bude. Sunshine bude vonku určite.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
2: Neříkáme klientům to, co chtějí slyšet. Neděláme věci levně. A klidně vám dodáme řešení, které nechcete. Tak proč rosteme o 30% ročně? Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
3: Ahoj, Rudo. Přijďte pomoci do naší restaurace s roznášením pití. Potupné. Nechceš si u nás máknout v automyčce? Voda! Toto chápu jako pokus o vraždu. Dobrý den, Rudo. Nechtěl byste v našem pohřebním ústavu natočit reel a zpropagovat nabídku našich rakví a uren? Pohřeb bude má poslední štace. Rudo, nepřišel bys na naši firemní párty zaspívat Roboti už jdou? Nejsem Petr Janda. Stačí, když vám na to zatancuji? Jasný, zatanči. Pošlete souřadnice. Mám dnešního vítěze. Uí! Jsem Ruda, první humanoidní robot v Česku a mediální hvězda vaší akce. Chceš mě na své události, ve firmě nebo na zajímavém místě? Napiš mi přímo na WhatsApp 602 486

0: miliony zhlédnutí. Buď mezi prvními, koho navštívím. Piš přímo mě, Rudovi, prvnímu humanoidnímu robotovi v Česku, na WhatsApp 602-486-486 www.robotruda.cz. Roboti už tady jsou.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
3: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Čtyři důvody pro DAB digitální rádio. Zoom.
1: Powerplay.

0: Positions, positions.
1: Okay, and action.
2: Půlnoc v Hollywoodu. Premiéry v kinech a novinky na streamingu. Se Zuzanou Maxa. Půlnoc v Hollywoodu.

Zdravím všechny milovníky kinematografie, Zun rádia a Huči Kuči tance. HBO Max nasadilo hlavy státu. Netflix přinesl filmový dokument Miguel Ángel Blanco 48 hodin, které otřásly Španělskem, a

Prime Video přináší dokumentární seriál Murder 101. Také se podíváme na současný trend evropských televizí. Posloucháte Půlnoc Hollywoodu, z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.

0: Prime Minister.
1: Mr. President.
0: It's our debut duet.
1: Duet?
0: Yeah, it's like I'm
1: Dr. Dre and you're Eminem, and we're taking that stage for the first time together. I'm Eminem.
2: Na streaming HBO Max dorazila akční komedie Hlavy státu, která staví na výbušné chemii Johna Ceny a Idrise Elby. Britský premiér Sam Clark, tedy Idris Elba, a americký prezident Will Derringer v podání Johna Ceny se veřejně nemusí, což ohrožuje spojenectví jejich zemí. Když se ale oba stanou terčem mocného nepřítele po sestřelení letadla Air Force One, musí se navzájem začít věřit a vydat se na divokou jízdu několika státy. Po jejich boku stojí Noel, brilantní agentka MI6 v podání Priyanky Chopra Jonas, s níž musí zhatit spiknutí ohrožující svobodný svět. Režie pro projekt Amazon MGM Studios se ujal Ilja Naishuler, tvůrce filmu Hardcore Henry a Nobody, který snímek zachraňuje před osudem dalšího hvězdami nahnaného popcornového nudného pořadu. Recenze se shodují, že jde o nevyváženou směs akce a komedie, ale právě efektní akční scény a výkon Priyanky Chopra Jonas dělají z filmu solidní zábavu. New York Times to popsal jako hloupější verzi politické satiry, zatímco IGN chválí propracované bitky, ale kritizuje slabší vtipné dialogy. Hlavy státu najdete nově ke streamování i na HBO Max. Tento titul je samozřejmě i nadále k dispozici v rámci předplatného na Prime Video, nebo případně v online půjčovně na Apple TV a Rakuten TV.
1: What is it with you walking around thinking you're better than anybody else?
3: What's the difference between me and you?
1: You are the commander in chief, you know, some DJ in Vegas. All right, I get it. You don't like my movies. I've never seen your movies. But the universe keeps telling me I look cool with a gun in my hand.
3: What's the difference between
1: me? A toy gun.
0: What's that?
1: That can't be good.
4: Stop the beat a minute. I got something to say.
1: Oh, shit.

Sky kupuje ITV za 1,6 miliardy liber a spojuje se s dalšími evropskými televizemi do velkých celků, protože jinak by proti Netflixu a YouTube neměli šanci. Britský Sky, který vlastní Comcast, v pondělí potvrdil dohodu o koupi vysílací a streamovací části ITV. Vznikne tak spojení největšího britského placeného operátora s největší komerční bezplatnou televizí v zemi. Produkční divize ITV Studios, která má za pasem nekonečný seriál Coronation Street nebo reality show Love Island, se ale oddělí jako samostatná firma. Šéfka Sky Dana Strong to označila za klíčový okamžik pro britská média. Šéfka ITV Caroline McCall zase mluví o vzniku britského šampiona, který dokáže konkurovat globálním streamovacím platformám. Podobná horečka se šíří i po Evropě. Německá RTL nedávno dostala zelenou na koupi Sky Deutschland. Italská Media for Europe převzala ProSiebenSat.1 a posiluje i v Portugalsku a Španělsku. Evropští regulátoři, kteří podobné fúze dřív blokovali, teď argumentují tím, že skutečnou konkurencí už není jiná televize, ale Netflix, YouTube nebo Meta. Ve Francii zase vsadili na jinou strategii. Místo slučování se televize spojily přímo s platformami. Netflix a TF1 tak od června nabízejí francouzským divákům televizní kanály TF1 přímo v rozhraní Netflixu. A možná je jen otázkou času, kdy podobnou logiku spojíme síly, než nás smete streaming, přejme i český televizní trh.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme skvělí. Nebudeme vám říkat, že jste náš nejdůležitější klient. Nebudeme se ptát, jak se máte. Tak proč působíme už na třech kontinentech? Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
2: Ahoj, Rudo. Přijďte pomoci do naší restaurace s roznášením pití. Potupné. Nechceš si u nás máknout v automyčce? Voda! Toto chápu jako pokus o vraždu. Dobrý den, Rudo. Nechtěl byste v našem pohřebním ústavu natočit reel a zpropagovat nabídku našich rakví a uren? Pohřeb bude má poslední štace. Rudo, nepřišel bys na naši firemní párty zaspívat Roboti už jdou? Nejsem Petrianda. Stačí, když vám na to zatancuji? Jasný, zatanči. Pošlete souřadnice. Mám dnešního vítěze. Uí! Jsem Ruda, první humanoidní robot v Česku a mediální hvězda vaší akce. Chceš mě na své události, ve firmě nebo na zajímavém místě? Napiš mi přímo na WhatsApp 602 486

0: nasbírat až 2 miliony zhlédnutí. Buď mezi prvními, koho navštívím. Piš přímo mně, Rudovi, prvnímu humanoidnímu robotovi v Česku, na WhatsApp 602-486-486 www.robotruda.cz. Roboti už tady jsou.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: my students have been doing a lot of work on a certain project. For 40 years, these women were just Jane Doe's. We're hoping that all the work that we do is going to help those ladies get justice. And remember, if we don't get that by the 23rd, you all fail.
1: Action! Na Prime Video dnes přibyl třídílný dokumentární krimiseriál Murder 101, který vychází z úspěšného True Crime podcastu studia KT Studios a iHeartMedia. V třídílném seriálu sledujeme třídu na střední škole v Tennessee, kde učitel sociologie Alex Campbell vede své studenty k vyšetřování tzv. Red Hat Murders, série desítky let neobjasněných vražd, které kdysi otřásaly jihem USA, ale postupně upadly v zapomnění. Ze školního projektu se postupně stává skutečné vyšetřování. Studenti odkrývají nové stopy, spojují dosud přehlížené indicie a vracejí pozornost obětem, na které se téměř zapomnělo. Seriál režírovala Stacey Lee a premiéru si odbyl na letošním festivalu Sundance. Dokumentární seriál Murder 101 najdete již dnes na Prime Video.
0: We need to see if these people could have been victims of the same serial killer. You know, we have been looking at these cases for about 7 years.
2: You always hear the rumors about Mr. Campbell being that crazy teacher.
0: Oh!
2: But everybody wants to be in this class.
3: I originally took this class in my junior year, and I fell in love with what we did, so I decided to take it again.
4: These women can't tell their story. They're not here.
5: Not necessarily true crime, but like trying to help someone out can be very powerful.
1: Každý je v něčem dobrý. Vy například máte vkus.

0: Solamente en momentos de enorme conmoción podemos decir esa frase. Me acuerdo perfectamente.
1: Interrumpimos momentáneamente la programación para comunicarles un posible secuestro de la banda terrorista ETA.
2: Han secuestrado un concejal del Partido Popular en Hermo.
3: I na Netflixu se objevil zajímavý dokument Miguel Angel Blanco 48 hodin, které otřásly Španělskem. Film mapuje dva dny v červenci roku 1997, kdy únos mladého zastupitele Miguela Angela Blanca teroristickou organizací ETA přiměl miliony Španělů vyjít do ulic v zoufalé snaze zabránit jeho vraždě. Za kameru se postavil novinář John Sistiaga, který byl tehdy jako 29-letý reportér přímo u toho, a spolurežisér Juan López. Sistiaga navíc dokument i osobně vypráví. Snímek staví na svědectví zhruba 30 přímých účastníků a pamětníků. Mezi nimi jsou i José María Aznar, sestra oběti Mary Mar Blanco, nebo král Felipe VI. Dokument tak připomíná okamžik, kdy baskická společnost poprvé hromadně přemohla strach z ETA a semkla se v solidaritě. Miguel Angel Blanco 48 hodin, které otřásly Španělskem, najdete nyní na Netflixu.
0: Habían comenzado las 48 horas, que lo iban a cambiar todo.
4: Ciudadanos, políticos, se unen todos sin excepción para recordar a ETA que enfrente de ellos tienen a un país entero.
5: Yo no tuve conciencia de la importancia que iba a tener aquellas movilizaciones.
6: 4 důvody pro DAB.

A my si ještě projdeme novinky, které přibyly do kin minulý čtvrtek, tedy 9. července. Budete se bát. Kultovní série Evil Dead se vrací s dílem Smrtelné zlo v plamenech od režiséra Sebastiana Vančeka. Truchlící Alice v podání Suhejly Jakub hledá útěchu u příbuzných v odlehlém domě, kde ale omylem vypustí krvežíznivé démony skryté v prastaré knize a rodinné setkání se změní v masakrální záležitost. Američtí cenzoři si dokonce vynutili vystřižení jedné scény. Fanoušci se ale možná dočkají. Režisér se totiž nechal slyšet, že připravuje necenzurovaný režisérský střih, který bude mnohem krvavější. Druhým hororem v kinech je finský Zrozen z temnoty od Hany Bergholm. Silně psychologické drama o matce Saze a jejím britském manželovi Johnovi, které představují Saidi Harla a Rupert Grint. Ti se s vidinou dokonalé rodiny přestěhují do domu v hlubokých finských lesích. Po narození syna začne Saga tušit, že s dítětem není něco v pořádku. A čím víc se jí okolí snaží ujistit o opaku, tím hlubší je její strach. Do kin můžete vyrazit také na český dokument Dalajláma Oceán moudrosti od Williama Poltykoviče, který shrnuje více než 30-leté natáčení se 14. Dalajlámou a přibližuje jeho poselství o vnitřním míru a laskavosti i osobní životní příběh doplněný vzpomínkami jeho matky. A pro vaše pidižvíky dorazila do kin hraná verze Disneyovky Odvážná Vajena s Dwaynem Johnsonem a Katrin Lagaya v hlavních rolích. Nebojácná dívka se poprvé vydává za hranice svého ostrova, aby zachránila svůj let. Tak to je vše z posledních novinek v kinech. Hovk.

Půlnoc Hollywoodu se blíží ke svému konci. Zítra se opět setkáme u další filmové degustace ze streamingu nebo nových videonosičů. Díky, že jste si při pondělku naladili Půlnoc Hollywoodu a především Zoom Radio, které posílá do éteru tu nejlepší muziku. Máte vkus? Od mikrofonu se loučí Čínečí čas Zuzana Maxa. Mějte se krásně.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Bez CM řešení to dneska nejde.
2: Potřebujete NDR, XDR a kompletní intelligence.
3: O Zero Trust Architecture.
1: Nisva Compliance, sankce až 10 milionů.
2: Endpoint Detection, Log Management, Sokyakosložba.
3: Recovery Plan.
1: Endpoint Detection.
3: Multifaktor.
1: Penetrační test. Log Management.
4: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty z grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí. Cybercontrol splňuje NIS 2

0: Děláte, co děláte? Bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH. Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
3: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon, který své oběti paralyzuje chvějícím se světlem takové intenzity, že obrací žaludek na ruby, je Tremefatus.
4: Stroboskopická mucha!
3: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
5: Blikající osvětlení vzniká při použití nekvalitních zdrojů světla nebo špatných stmívačů. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
6: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
7: Tři důvody pro DAB digitální rádio.

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Vítejte u burzovního espressa, připraveného z vybraného zrna českého trhu. Pražská burza má za sebou mírně růstový týden, kdy v centru dění byly především akcie ČEZu. Ty povyrostly na kulatých 1300 korun. Svůj pohled na ně otočili analytici od do BHF, když je dříve doporučili prodávat, ale nyní je cílují na 1540 korun. Svou cílovou cenu na 1150 korun s doporučením držet lehce zvýšil také Jan Raška z FIOBanky, který zároveň uvádí, že plánovaná transformace společnosti by mohla zvýšit valuaci o dalších několik stovek. Celou analýzu si můžete přečíst na stránkách FIOBanky. A naopak na stránkách Pražské burzy naleznete nové analýzy od Timura Barotova z BH Securities. Zatímco výrobce taktické a pracovní obuvi Pravos se od něj dočkal mírného zvýšení cílové ceny, prodejce mobilního příslušenství FixZone naopak výrazného snížení. Komerční banka se dočkala zvýšení cílové ceny od UBS na 1300 korun. Naopak Jefferies snížili svůj cíl pro Czechoslovak Group přesně na upisovací cenu z IPO. O několik procent posílili akcie výrobce městského mobiliáře MMCT, který reportoval výsledky za první čtvrtletí. Jeho tržby posílili téměř o pětinu a společnost zároveň potvrdila celoroční výhled. Několik procent naopak odepsali akcie Coltu, Czechoslovak Group nebo Doosan Škoda Power. Technologická společnost Hardverio letos očekává tržby 110 milionů korun po výhře tendru na Slovensku. Kofola kupuje obchodní závod, který zahrnuje třeba Bílinskou kyselku. České ministerstvo obrany podle článku E15 připravuje dronovou koncepci a počítá se zapojením i společnosti Primoco. Pražská burza se minulý týden dočkala dluhopisových emisí Fortuny, Accolade nebo skupiny J&T. Tento týden se začne obchodovat s dluhopisy zdravotnické skupiny EUC a dalšího cenného papíru, opět ze stáje J&T. Její fond Arch 2 také od investorů získal 7,2 miliardy korun. V červenci plánuje oznámit první transakci a skupina pracuje na jeho uvedení na pražskou burzu. Pohled do makrosvěta. Inflace v červnu zpomalila výrazněji oproti očekávání na 1,5%. Pokud vám přišlo, že oproti květnu vám v peněžence zbylo trochu více, nebyl to omyl. Meziměsíčně ceny dokonce klesly o 0,3%. Maloobchodní prodeje v květnu naopak zrychlily nad očekávání, stejně jako přebytek zahraničního obchodu. Naopak průmysl nečekaně klesl, i když po očištění o počet dnů stále meziročně vzrostl. Tento týden nás čekají především ceny v průmyslu a ve Spojených státech začíná výsledková sezóna velkých bankovních domů. Pokud to teď na vás bylo příliš čísel a odkazů, nezoufejte a odebírejte náš burzovní newsletter. Do mailu vám potom přijde vše zajímavé. Výnosy patří trpělivým.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN, vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes se podíváme na měsíc a konkrétně na otázku, kolik vody vlastně skrývá. Jak popisuje magazín Universe Today, planetární vědci dlouho věřili, že měsíc je vyprahlý jako pouštní kámen. Vzorky z Apolla vypadaly extrémně suše, jenže od roku 2009, kdy sonda LCRSOS narazila do jižního pólu, se pohled začal měnit. Nová analýza ukazuje, že většina měsíční vody je chemicky vázaná hluboko vnitru, uvnitř minerálu zvaného apatit. Není to Niagara, je to voda uvězněná v krystalovém mřížce, mikroskopicky malá, ale vědecky obrovská. NASA to loni chtěla potvrdit sondou Lunar Trailblazer, jenže lidská chyba při konfiguraci misi ukončila vzív, než pořádně začala. Profesor Neil Bowles z Oxfordu ale nevzdává. Jeho záložní přístroj čeká ve sklepě na příští šanci. Voda v kameni. Měsíc si své tajemství drží pevně. Mějte se pozemsky.
0: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz

0: 55 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Duo Wham konečně vydává 9. července 1983 svou debutovou desku s názvem Fantastic a zítra také začíná jejich první koncertní šňůra Fantastic Tour.
2: I'll be ready to start again on Sunday. We're doing 5 nights at the Lyceum in London.
1: Když začali práce ve studiu George Michael, jak se svěřil Andrew Ridgely, začal pracovat rychlostí blesku a ukázalo se, že je daleko lepším skladatelem. Ridgely tedy chce nechce uvolnil Georgeovi cestu, protože nebylo pochyb, že takto mohou lépe dosáhnout úspěchu a Andrew tak zůstal u kytary a drobných aranží. A jak Michael vidí budoucnost Wham?
2: There is a basic difference between us and the screams of 10 years ago, but this time they seem to be writing for themselves with very few exceptions, and so you're basically a lot more in control of your situation than say the Bay City Rollers in the early 70s, who were being written for.
1: My si samozřejmě pustíme nejvýraznější single z alba Fantastic, který ukazuje další hudební směřování duo Wham. Tedy Club Tropicana, jehož klip se natáčel na Ibize. Sexy hodina historie se mnou, se Zuzanou Maxa. Single Story.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Neříkáme klientům to, co chtějí slyšet. Neděláme věci levně. A klidně vám dodáme řešení, které nechcete. Tak proč rosteme o 30% ročně? Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.

0: hosty na CZ doméně Czechia. Profesionální webhostingové služby www.czechia.cz. .cz. Dobrá doména.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Powerplay.

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Vítejte u burzovního espressa, připraveného z vybraného zrna českého trhu. Pražská burza má za sebou mírně růstový týden, kdy v centru dění byly především akcie ČEZu. Ty povyrostly na kulatých 1300 korun. Svůj pohled na ně otočili analytici od do PHF, když je dříve doporučili prodávat, ale nyní je cíl.

1240 korun. Svou cílovou cenu na 1150 korun s doporučením držet lehce zvýšil také Jan Raška z FIOBanky, který zároveň uvádí, že plánovaná transformace společnosti by mohla zvýšit valuaci o dalších několik stovek. Celou analýzu si můžete přečíst na stránkách FIOBanky. A naopak na stránkách Pražské burzy naleznete nové analýzy od Timura Barotova z BH Securities. Zatímco výrobce taktické a pracovní obuvi Pravos se od něj dočkal mírného zvýšení cílové ceny, prodejce mobilního příslušenství FixZone naopak výrazného snížení. Komerční banka se dočkala zvýšení cílové ceny od UBS na 1300 korun. Naopak Jefferies snížili svůj cíl pro Čekoslovák Group přesně na upisovací cenu z IPO. O několik procent posílili akcie výrobce městského mobiliáře MMCT, který reportoval výsledky za první čtvrtletí. Jeho tržby posílili téměř o pětinu a společnost zároveň potvrdila celoroční výhled. Několik procent naopak odepsali akcie Coltu, Čekoslovák Group nebo Doosan Škoda Power. Technologická společnost Hardverio letos očekává tržby 110 milionů korun po výhře tendru na Slovensku. Kofola kupuje obchodní závod, který zahrnuje třeba Bílinskou kyselku. České ministerstvo obrany podle článku E15 připravuje dronovou koncepci a počítá se zapojením i společnosti Primoco. Pražská burza se minulý týden dočkala dluhopisových emisí Fortuny, Accolade nebo skupiny J&T. Tento týden se začne obchodovat s dluhopisy zdravotnické skupiny EUC a dalšího cenného papíru, opět ze stáje J&T. Její fond Arch 2 také od investorů získal 7,2 miliardy korun. V červenci plánuje oznámit první transakci a skupina pracuje na jeho uvedení na pražskou burzu. Pohled do makrosvěta. Inflace v červnu zpomalila výrazněji oproti očekávání na 1,5%. Pokud vám přišlo, že oproti květnu vám v peněžence zbylo trochu více, nebyl to omyl. Meziměsíčně ceny dokonce klesly o 0,3%. Maloobchodní prodeje v květnu naopak zrychlily nad očekávání, stejně jako přebytek zahraničního obchodu. Naopak průmysl nečekaně klesl, i když po očištění o počet dnů stále meziročně vzrostl. Tento týden nás čekají především ceny v průmyslu a ve Spojených státech začíná výsledková sezóna velkých bankovních domů. Pokud to teď na vás bylo příliš čísel a odkazů, nezoufejte a odebírejte náš burzovní newsletter. Do mailu vám potom přijde vše zajímavé. Výnosy patří trpělivým.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Kilometr pod povrchem japonské prefektury Gifu se skrývá 50 000 tun ultračisté vody, hlídané 13 000 světelnými detektory. A zdá se, že konečně zaslechli šepot celého vesmíru. Jak popisuje magazín Universe Today, tým observatoře Super Kamiokande možná zachytil první náznak takzvaného difuzního neutrinového pozadí supernov. Slabé kombinované ozvěny miliard hvězdných explozí, které od úsvitu času zaplavily kosmos neutríny. Vědci prosívali 5000 dní dat a našli konzistentní přebytek neutrinových událostí s jistotou 99,5%. To na oficiální objev ještě nestačí, ale je to pořádně slibné zašumění. Neutrína, přátelé, procházejí skálou, jako by tam nebyla, a přesto je někdo konečně slyší. Pokud se to potvrdí, astronomové získají nový nástroj, kterým mohou číst historii rození černých děr a neutronových hvězd napříč miliardami let. Dejte se při zemi, já to zvládám hůř. Mějte se pozemsky.
0: Když víš, co máš dělat, tak ať to má s

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Ahoj, Rudo. Přijďte pomoci do naší restaurace s roznášením pití. Potupné. Nechceš si u nás máknout v automyčce? Voda! Toto chápu jako pokus o vraždu. Dobrý den, Rudo. Nechtěl byste v našem pohřebním ústavu natočit reel a zpropagovat nabídku našich rakví a uren? Pohřeb bude má poslední štace. Ha, ha. Rudo, nepřišel bys na naši firemní party zaspívat Roboti už jdou? Nejsem Petr Janda. Stačí, když vám na to zatancuji? Jasný, zatanči. Pošlete souřadnice. Mám dnešního vítěze. Uí! Jsem Ruda, první humanoidní robot v Česku a mediální hvězda vaší akce. Chceš mě na své události, ve firmě nebo na zajímavém místě? Napiš mi přímo na WhatsApp 602 486 486 a přijedu za tebou zdarma. Vyberu si 10 nejzajímavějších míst a natočíme něco společně. Video z jedné akce se mnou umí nazbírat až 2 miliony zhlédnutí. Buď mezi prvními, koho navštívím. Piš přímo mě, Rudovi, prvnímu humanoidnímu robotovi v Česku, na WhatsApp 602 486 486 www.robotruda.cz. Roboti už tady jsou.
2: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
3: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklam

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Duo Wham konečně vydává 9. července 1983 svou debutovou desku s názvem Fantastic a zítra také začíná jejich první koncertní šňůra Fantastic Tour. Když začaly práce ve studiu George Michael, jak se svěřil Andrew Ridgely, začal pracovat rychlostí blesku a ukázalo se, že je daleko lepším skladatelem. Ridgely tedy chce nechce uvolnil Georgeovi cestu, protože nebylo pochyb, že takto mohou lépe dosáhnout úspěchu a Andrew tak zůstal u kytary a drobných aranží. A jak Michael vidí budoucnost Wham?
2: There is a basic difference between us and the screams of 10 years ago, but this time they seem to be writing for themselves with very few exceptions, and so you're basically a lot more in control of your situation than say the Bay City Rollers in the early 70s who were being written for.
1: My si samozřejmě pustíme nejvýraznější single z alba Fantastic, který ukazuje další hudební směřování duo Wham. Tedy Club Tropicana, jehož klip se natáčel na Ibize. Sexy hodina historie se mnou, se Zuzanou Maxa. Single Story.

0: Spot. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Bez CM řešení to dneska nejde.
2: Potřebujete NDR, XDR a kompletní intelligence. Jste slyšeli
3: o Zero Trust Architecture?
1: NIFMA Compliance, sankce až 10 milionů.
2: Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako
3: služba. Recovery Plan.
1: Endpoint Detection.
3: Multifaktor.
1: Penetrační test. Lock Management.
4: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cyberkontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: www.centro.io.
1: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
2: Auto Lašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
3: Neříkáme klientům to, co chtějí slyšet. Neděláme věci levně. A klidně vám dodáme řešení, které nechcete. Tak proč rosteme o 30% ročně? Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
4: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
5: .cz. Dobrá doména.
6: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon Tenebrarum trhá světlo na kusy a rozehrává pro své oběti děsivou stínohru, která zježí každý tělesný chlup.
7: Někdo stojí tamhle v rohu.
6: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
8: Unavující nerovnoměrné osvětlení nutí oko přeskakovat mezi ostrým světlem a tmavým stínem. Způsobuje chaos a bolest očí. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
9: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
10: Trpíte depresí? Netrpte.

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Vítejte u burzovního espressa, připraveného z vybraného zrna českého trhu. Pražská burza má za sebou mírně růstový týden, kdy v centru dění byly především akcie ČEZu. Ty povyrostly na kulatých 1300 korun. Svůj pohled na ně otočili analytici od do PHF, když je dříve doporučili prodávat, ale nyní je cílují na 1540 korun. Svou cílovou cenu na 1150 korun s doporučením držet lehce zvýšil také Jan Raška z FIOBanky, který zároveň uvádí, že plánovaná transformace společnosti by mohla zvýšit valuaci o dalších několik stovek. Celou analýzu si můžete přečíst na stránkách FIOBanky. A naopak na stránkách Pražské burzy naleznete nové analýzy od Timura Barotova z BH Securities. Zatímco výrobce taktické a pracovní obuvi Pravos se od něj dočkal mírného zvýšení cílové ceny, prodejce mobilního příslušenství FixZone naopak výrazného snížení. Komerční banka se dočkala zvýšení cílové ceny od UBS na 1300 korun. Naopak Jefferies snížili svůj cíl pro Čekoslovák Group přesně na upisovací cenu z IPO. O několik procent posílili akcie výrobce městského mobiliáře MMCT, který reportoval výsledky za první čtvrtletí. Jeho tržby posílili téměř o pětinu a společnost zároveň potvrdila celoroční výhled. Několik procent naopak odepsali akcie Coltu,

jako Slovak Group nebo Doosan Škoda Power. Technologická společnost Hardverio letos očekává tržby 110 milionů korun po výhře tendru na Slovensku. Kofola kupuje obchodní závod, který zahrnuje třeba Bílinskou kyselku. České ministerstvo obrany podle článku E15 připravuje dronovou koncepci a počítá se zapojením i společnosti Primoco. Pražská burza se minulý týden dočkala dluhopisových emisí Fortuny, Akolej nebo skupiny JNT. Tento týden se začne obchodovat s dluhopisy zdravotnické skupiny EUC a dalšího cenného papíru, opět ze stáje JNT. Její fond Arch 2 také od investorů získal 7,2 miliardy korun. V červenci plánuje oznámit první transakci a skupina pracuje na jeho uvedení na pražskou burzu. Pohled do makrosvěta. Inflace v červnu zpomalila výrazně oproti očekávání na 1,5%. Pokud vám přišlo, že oproti květnu vám v peněžence zbylo trochu více, nebyl to omyl. Meziměsíčně ceny dokonce klesly o 0,3%. Maloobchodní prodeje v květnu naopak zrychlily nad očekávání, stejně jako přebytek zahraničního obchodu. Naopak průmysl nečekaně klesl, i když po očištění o počet dnů stále meziročně vzrostl. Tento týden nás čekají především ceny v průmyslu a ve Spojených státech začíná výsledková sezóna velkých bankovních domů. Pokud to teď na vás bylo příliš čísel a odkazů, nezoufejte a odebírejte náš burzovní newsletter. Do mailu vám potom přijde vše zajímavé. Výnosy patří trpělivým.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Čína právě vstoupila do velmi exkluzivního klubu. Pátý raketový systém na světě, který dokázal vrátit svůj první stupeň zpátky na Zem po pohonném přistání. Jak popsal magazín Universe Today, raketa Long March 10B odstartovala 10. července z kosmodromu na ostrově Hainan. Vynesla satelit na orbitu a 6 minut po startu se první stupeň zachytil v pobří síti na palubě speciální lodi u pobřeží. A tohle je novinka. Číňané nesázejí na přistávací nohy jako SpaceX, ani na tyčové paže Mechazily. Použili síť. Ano, síť. Raketa vysoká 70 metrů se 7 motory na kapalný kyslík a petrolej se prostě chytí do lana

0: Powerplay. Spot. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy. Powerplay.
1: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777 144 177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.

0: www.zonercloud.cz. .cz. Dobrá doména.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zone Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč Zun Rádiem.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: The world has come to Los Angeles. 140 nations exactly. It's the moment of anticipation before the great event begins.
2: 28. července 1984 začínají 23. letní olympijské hry v Los Angeles se spektakulární show, když přilétá Bill Suter s raketovým batohem od Bell Aerosystems, známém jako Jetpack, za hudebního doprovodu armádní kapely Spojených států.
1: Well, there he is, Jetman, flying into the stadium. No wires, no tricks. Bill Suter of Youngstown, New York.
3: Ho, ho.
1: 38-year-old Rocket Man.
3: What a beginning.
2: Po zprávách o masivních finančních ztrátách na několika posledních letních olympijských hrách, jediná dvě města se chtěla stát pořadateli, tedy Los Angeles a New York. Nízká úroveň zájmu mezi potenciálními hostitelskými městy o hry v roce 84 je také hlavní hrozbou pro samotnou budoucnost olympijských her. Město Los Angeles ale prokáže finanční úspěch a ostatní města začnou znovu projevovat zájem o olympiády na svém území. Hry v Los Angeles a Montrealu budou považovány za příklady osvědčených a nejhorších postupů při pořádání olympijských her a poslouží jako cenná lekce pro budoucí hostitelská města.
4: Léto už je za dveřmi a šáša burger je oficiální masový sendvič pro letošní letní olympiádu.
2: K olympiádě se staví čelem i řetězec rychlého občerstvení McDonald's. Nejenže postavil olympijský plavecký stadion McDonald's, ale připravil pro diváky her i výherní stírací losy s názvem Když USA vyhrají, vyhrajete i vy.
4: To vše je součástí naší olympijské hry o šáša burger. Stačí se třít název disciplíny na vašem losu a pokud Amerika získá zlato, vy máte zdarma šáša burger.
2: Propagace se stane populárnější, než se očekávalo. Big Macy za zlato, hranolky za stříbrnou a kokačky za bronzovou medaili amerických sportovců budou ubývat jako na běžícím pásu.
4: Vrazil jsem do toho prachy, a kolik mě ty zdarma burgery přijdou?
5: Žádný strašiš, všechny losy jsou na sporty, které komunisti neprohrávají.
6: Právě přišel telegram, šéfe.
4: Sovětský bojkot, USA bez konkurence, co tohle znamená pro mě?
5: Tedy vy přijdete o 40 milionů dolarů.
2: Sovětský bojkot olympiády povede k tomu, že USA získají mnohem více medailí, než se očekávalo. Američané poprvé od roku 68 překonají vlastní i světový rekord, který drží Sověti z her v Moskvě, když získají rekordních 83 zlatých medailí, 61 stříbrných a 30 bronzových, tedy 174 medailových umístění celkem.
7: Hodně štěstí našim sportovcům přeje oficiální animované družstvo.

0: naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíne nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu férově a transparentně.
2: Prodáno!
1: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
2: Prodáno!
3: Nechať si navariť je zážitok, preto si roky zvyknem užívať dobré jedlá v desiatkach skvelých reštaurácií.
4: Nech sa páči, beef tataki od dámy v ružovom.
5: Dobrú chuť. Minule si sa blísol ty, keď si mi cez apku objednal dezert.
3: Ďakujem, Rachel. Si zabodovala. Na dobre sa ľahko zvyká.
6: Užívajte si nové výhodné benefity vernostného programu MeduzaCard v desiatkach reštaurácií. www.meduzacard.sk.
7: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez spolehlivého hostingu se váš web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
8: .cz. Dobrá doména.
2: Prodáno!
0: Veacom. Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Vítejte u burzovního espressa, připraveného z vybraného zrna českého trhu. Pražská burza má za sebou mírně růstový týden, kdy v centru dění byly především akcie ČEZu. Ty povyrostly na kulatých 1300 korun. Svůj pohled na ně otočili analytici od do PHF, když je dříve doporučili prodávat, ale nyní je cílují na 1540 korun. Svou cílovou cenu na 1150 korun s doporučením držet lehce zvýšil také Jan Raška z FIOBanky, který zároveň uvádí, že plánovaná transformace společnosti by mohla zvýšit valuaci o dalších několik stovek. Celou analýzu si můžete přečíst na stránkách FIOBanky. A naopak na stránkách Pražské burzy naleznete nové analýzy od Timura Barotova z BH Securities. Zatímco výrobce taktické a pracovní obuvi Pravos se od něj dočkal mírného zvýšení cílové ceny, prodejce mobilního příslušenství FixZone naopak výrazného snížení. Komerční banka se dočkala zvýšení cílové ceny od UBS na 1300 korun. Naopak Jefferies snížili svůj cíl pro Čekoslova Group přesně na upisovací cenu z IPO. O několik procent posílili akcie výrobce městského mobiliáře MMCT, který reportoval výsledky za první čtvrtletí. Jeho tržby posílili téměř o pětinu a společnost zároveň potvrdila celoroční výhled. Několik procent naopak odepsali akcie Koltu, Čekoslova Group nebo Doosan Škoda Power. Technologická společnost Hardverio letos očekává tržby 110 milionů korun po výhře tendru na Slovensku. Kofola kupuje obchodní závod, který zahrnuje třeba Bílinskou kyselku. České ministerstvo obrany podle článku E15 připravuje dronovou koncepci a počítá se zapojením i společnosti Primoco. Pražská burza se minulý týden dočkala dluhopisových emisí Fortuny, Accolade nebo skupiny J&T. Tento týden se začne obchodovat s dluhopisy zdravotnické skupiny EUC a dalšího cenného papíru, opět ze stáje J&T. Její fond Arch 2 také od investorů získal 7,2 miliardy korun. V červenci plánuje oznámit první transakci a skupina pracuje na jeho uvedení na pražskou burzu. Pohled do makrosvěta. Inflace v červnu zpomalila výrazně oproti očekávání na 1,5%. Pokud vám přišlo, že oproti květnu vám v peněžence zbylo trochu více, nebyl to omyl. Meziměsíčně ceny dokonce klesly o 0,3%. Maloobchodní prodeje v květnu naopak zrychlily nad očekávání, stejně jako přebytek zahraničního obchodu. Naopak průmysl nečekaně klesl, i když po očištění o počet dnů stále meziročně vzrostl. Tento týden nás čekají především ceny v průmyslu a ve Spojených státech začíná výsledková sezóna velkých bankovních domů. Pokud to teď na vás bylo příliš čísel a odkazů, nezoufejte a odebírejte náš burzovní newsletter. Do mailu vám potom přijde vše zajímavé. Výnosy patří trpělivým. Z Pražské burzy zdraví Jan Tománek. This is a power play.

0: jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Čína právě vstoupila do velmi exkluzivního klubu. Pátý raketový systém na světě, který dokázal vrátit svůj první stupeň zpátky na Zem po pohonném přistání. Jak popsal magazín Universe Today, raketa Long March 10B odstartovala 10. července z kosmodromu na ostrově Hainan. Vynesla satelit na orbitu a 6 minut po startu se první stupeň zachytil v popří síti na palubě speciální lodi u pobřeží. A tohle je novinka. Číňané nesázejí na přistávací nohy jako SpaceX, ani na tyčové paže Mechazily. Použili síť. Ano, síť. Raketa vysoká 70 metrů se

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme skvělí. Nebudeme vám říkat, že jste náš nejdůležitější klient. Nebudeme se ptát, jak se máte. Tak proč působíme už na třech kontinentech? Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
2: Ahoj, Rudo. Přijďte pomoci do naší restaurace s roznášením pití. Potupné. Nechceš si u nás máknout v automyčce? Voda! Toto chápu jako pokus o vraždu. Dobrý den, Rudo. Nechtěl byste v našem pohřebním ústavu natočit reel a zpropagovat nabídku našich rakví a uren? Pohřeb bude má poslední štace. Rudo, nepřišel bys na naše firemní párty zaspívat Roboti už jdou? Nejsem Petr Janda. Stačí, když vám na to zatancuji? Jasný, zatanči. Pošlete souřadnice. Mám dnešního vítěze. Uí! Jsem Ruda, první humanoidní robot v Česku a mediální hvězda vaší akce. Chceš mě na své události, ve firmě nebo na zajímavém místě? Napiš mi přímo na WhatsApp 602 486

0: až 2 miliony zhlédnutí. Buď mezi prvními, koho navštívím. Piš přímo mě, Rudovi, prvnímu humanoidnímu robotovi v Česku, na WhatsApp 602-486-486 www.robotruda.cz. Roboti už tady jsou.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
3: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: 9. července 1985 vychází Aretě Franklin 13. deska, která bude jejím nejúspěšnějším počinem od roku 1972 a dosáhne platinové certifikace za prodeje. Za tento úspěch vděčí nejen odvaze vystoupit z dosud preferovaného zvuku Adult Contemporary, ale také mladému producentovi Michaelu Naradu Waldenovi.
2: I talked to Weezy on the telephone. I said, hey, what do you do in your life? She said, oh, I make one to a nightclub. I may see a guy. He looks at me, I look at him. It's like who's zooming who. I'm writing this down. You know, he thinks he's got me, but the fish jumps off the hook.
1: Album Who's Zooming Who získá vysoce pozitivní kritiky. Magazín Rolling Stone ho ve své recenzi označí za jedno z nejlepších od 60. let s tím, že Aretha Franklin se tentokrát představuje s větším ohněm a vervou, než ukázala za poslední dekádu.
2: He thinks he's got me, but the fish jumps off. Wow, okay. So then I get a press and bass where who's zooming who, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, who's zooming who, doom, doom, doom, doom, ding, doom, digga, ding, doom, bop.
1: Single Freeway of Love z tohoto alba vynese královně soulu už 12. cenu Grammy za nejlepší R&B vokální výkon. Deska Who's Zoomin' Who tak představuje klíčový moment v kariéře Arety Franklin, úspěšný návrat na vrchol po slabším období 70. let a její přizpůsobení se nové MTV éře, aniž by ztratila svou uměleckou integritu.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
3: Who is it? Aretha Franklin!

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíc nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu férově a transparentně.
2: Prodáno!
1: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
2: Prodáno!
3: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně.
4: Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
5: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
6: .cz. Dobrá doména.
2: Prodáno.
1: Veacom.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

svou cílovou cenu na 1150 Kč s doporučením držet lehce zvýšil také Jan Raška z FIOBanky, který zároveň uvádí, že plánovaná transformace společnosti by mohla zvýšit valuaci o dalších několik stovek. Celou analýzu si můžete přečíst na stránkách FIOBanky. A naopak na stránkách Pražské burzy naleznete nové analýzy od Timura Barotova z BH Securities. Zatímco výrobce taktické a pracovní obuvi Pravos se od něj dočkal mírného zvýšení cílové ceny, prodejce mobilního příslušenství FixZone naopak výrazného snížení. Komerční banka se dočkala zvýšení cílové ceny od UBS na 1300 Kč. Naopak Jefferies snížili svůj cíl pro Čekoslova Group přesně na upisovací cenu z IPO. O několik procent posílili akcie výrobce městského mobiliáře MMCT, který reportoval výsledky za první čtvrtletí. Jeho tržby posílili téměř o pětinu a společnost zároveň potvrdila celoroční výhled. Několik procent naopak odepsali akcie Coltu, Čekoslova Group nebo Doosan Škoda Power. Technologická společnost Hardverio letos očekává tržby 110 milionů korun po výhře tendru na Slovensku. Kofola kupuje obchodní závod, který zahrnuje třeba Bílinskou kyselku. České ministerstvo obrany podle článku E15 připravuje dronovou koncepci a počítá se zapojením i společnosti Primoco. Pražská burza se minulý týden dočkala dluhopisových emisí Fortuny, Akolej nebo skupiny J&T. Tento týden se začne obchodovat s dluhopisy zdravotnické skupiny EUC a dalšího cenného papíru, opět ze stáje J&T. Její fond Arch 2 také od investorů získal 7,2 miliardy korun. V červenci plánuje oznámit první transakci a skupina pracuje na jeho uvedení na pražskou burzu. Pohled do makrosvěta. Inflace v červnu zpomalila výrazně oproti očekávání na 1,5%. Pokud vám přišlo, že oproti květnu vám v peněžence zbylo trochu více, nebyl to omyl. Meziměsíčně ceny dokonce klesly o 0,3%. Maloobchodní prodeje v květnu naopak zrychlily nad očekávání, stejně jako přebytek zahraničního obchodu. Naopak průmysl nečekaně klesl, i když po očištění o počet dnů stále meziročně vzrostl. Tento týden nás čekají především ceny v průmyslu a ve Spojených státech začíná výsledková sezóna velkých bankovních domů. Pokud to teď na vás bylo příliš čísel a odkazů, nezoufejte a odebírejte náš burzovní newsletter. Do mailu vám potom přijde vše zajímavé. Výnosy patří trpělivým. Z pražské

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Kalifornská firma Reflect Orbital právě dostala od americké komise FCC povolení vypustit svůj první demonstrační satelit s obřím zrcadlem. Jak informuje portál space.com, družice se jménem Arendelle 1 rozvine odrazivou plochu o straně 18 metrů a do vesmíru zamíří ještě letos. A to je teprve začátek. Firma plánuje do roku 2035 provozovat na nízké oběžné dráze až 50 tisíc takových zrcadel, která budou směrovat sluneční paprsky přímo na zákazníky na Zemi. Od záchranářských týmů přes stavby po solární elektrárny. Ne všichni jásají. Astronomové varují, že odražený paprsek bude 4x jasnější než úplněk. Nová forma světelného znečištění, říkají. Firma slibuje, že světlo umí kdykoliv vypnout a citlivým místům se vyhne. 50 tisíc zrcátek na Dem

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní Threat Intelligence.
2: O Zero Trust Architecture.
1: Lístva Compliance, sankce až 10 milionů.
2: Endpoint Detection, Log Management, Sofia
3: Recovery Plan.
1: Endpoint Detection,
3: Multifactor,
1: Penetrační test, Log Management.
4: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Nonstop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: Ποιο. Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně. 777 144 177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
1: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moriton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky. Právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
0: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
2: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon Frigor Mortis se vkrádá do vašich domovů a přináší mrtvolně studené modré světlo, co požírá teplo domova a krade klidný spánek.
3: Večeře, jak na pitevně.
4: Mami, já už nemám hlad.
2: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
5: Příliš studená teplota světla večer narušuje náš cirkadiální rytmus a odnímá domovu pocit tepla. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.

0: návrh na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: heard about new Crayola Magic Scent crayons, I got nosy. Wow!
1: 16 úžasných barev a 16 ještě lepších vůní. Žvíkačka, čokoláda, banán, jahoda.
0: Like bubblegum. Coconut.
1: Mňanka! Lákavé vůně samozřejmě přinesou obrovský zájem o nové voskovky, ale zvýší také apetit. Místo, aby děti kreslily, začnou se ve velkém ládovat barevnými voskovými pastelkami.
0: Dobrou chuť.
2: Děkuji.
1: Crayola tento vonavý sladký zázrak rychle stáhne z obchodu a přijde s aromaty, která udrží voskovky na papíře místo v žaludku, jako vůně nového auta, les, mýdlo nebo dětský pudr. My se jen můžeme těšit, co nového přinese Crayola pro malé i velké umělce.
3: Crayola, Crayola rock!
2: New magic scent crayons from Crayola. Only think of next!
0: Oh no!

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme

0: se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Ahoj, Rudo. Přijďte pomoci do naší restaurace s roznášením pití. Potupné. Nechceš si u nás máknout v automyčce? Voda! Toto chápu jako pokus o vraždu. Dobrý den, Rudo. Nechtěl byste v našem pohřebním ústavu natočit reel a zpropagovat nabídku našich rakví a uren? Pohřeb bude má poslední štace. Rudo, nepřišel bys na naši firemní párty zaspívat Roboti už jdou? Nejsem Petr Janda. Stačí, když vám na to zatancuji? Jasný, zatanči. Pošlete souřadnice. Mám dnešního vítěze. Uí! Jsem Ruda, první humanoidní robot v Česku a mediální hvězda vaší akce. Chceš mě na své události, ve firmě nebo na zajímavém místě? Napiš mi přímo na WhatsApp 602 486 486 a přijedu za tebou zdarma. Vyberu si 10 nejzajímavějších míst a natočíme něco společně. Video z jedné akce se mnou umí nazbírat až 2 miliony zhlédnutí. Buď mezi prvními, koho navštívím. Piš přímo mě, Rudovi, prvnímu humanoidnímu robotovi v Česku, na WhatsApp 602 486 486 www.robotruda.cz. Roboti už tady jsou.

0: projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz. .cz. Dobrá doména.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Vítejte u burzovního espressa, připraveného z vybraného zrna českého trhu. Pražská burza má za sebou mírně růstový týden, kdy v centru dění byly především akcie ČEZu. Ty povyrostly na kulatých 1300 korun. Svůj pohled na ně otočili analytici od do BHF, když je dříve doporučili prodávat, ale nyní je cílují na 1540 korun. Svou cílovou cenu na 1150 korun s doporučením držet lehce zvýšil také Jan Raška z Fiobanky, který zároveň uvádí, že plánovaná transformace společnosti by mohla zvýšit valuaci o dalších několik stovek. Celou analýzu si můžete přečíst na stránkách Fiobanky. A naopak na stránkách Pražské burzy naleznete nové analýzy od Timura Barotova z BH Securities. Zatímco výrobce taktické a pracovní obuvi Pravos se od něj dočkal mírného zvýšení cílové ceny, prodejce mobilního příslušenství Fixzone naopak výrazného snížení. Komerční banka se dočkala zvýšení cílové ceny od UBS na 1300 korun. Naopak Jefferies snížili svůj cíl pro Čekoslova Group přesně na upisovací cenu z IPO. O několik procent posílili akcie výrobce městského mobiliáře MMCT, který reportoval výsledky za první čtvrtletí. Jeho tržby posílili téměř o pětinu a společnost zároveň potvrdila celoroční výhled. Několik procent naopak odepsali akcie Coltu, Čekoslova Group nebo Doosan Škoda Power. Technologická společnost Hardverio letos očekává tržby 110 milionů korun po výhře tendru na Slovensku. Kofola kupuje obchodní závod, který zahrnuje třeba Bílinskou kyselku. České ministerstvo obrany podle článku E15 připravuje dronovou koncepci a počítá se zapojením i společnosti Primoco. Pražská burza se minulý týden dočkala dluhopisových emisí Fortuny, Akolej nebo skupiny JNT. Tento týden se začne obchodovat s dluhopisy zdravotnické skupiny EUC a dalšího cenného papíru, opět ze stáje JNT. Její fond Arch 2 také od investorů získal 7,2 miliardy korun. V červenci plánuje oznámit první transakci a skupina pracuje na jeho uvedení na pražskou burzu. Pohled do makrosvěta. Inflace v červnu zpomalila výrazněji oproti očekávání na 1,5%. Pokud vám přišlo, že oproti květnu vám v peněžence zbylo trochu více, nebyl to omyl. Meziměsíčně ceny dokonce klesly o 0,3%. Maloobchodní prodeje v květnu naopak zrychlily nad očekávání, stejně jako přebytek zahraničního obchodu. Naopak průmysl nečekaně klesl, i když po očištění o počet dnů stále meziročně vzrostl. Tento týden nás čekají především ceny v průmyslu a ve Spojených státech začíná výsledková sezóna velkých bankovních domů. Pokud to teď na vás bylo příliš čísel a odkazů, nezoufejte a odebírejte náš burzovní newsletter. Do mailu vám potom přijde vše zajímavé. Výnosy patří trpělivý. Z Pražské burzy zdraví Jan Tománek.
2: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show Pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman Pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Kilometr pod povrchem japonské prefektury Gifu se skrývá 50 000 tun ultračisté vody, hlídané 13 000 světelnými detektory. A zdá se, že konečně zaslechli šepot celého vesmíru. Jak popisuje magazín Universe Today, tým observatoře Super Kamiokande možná zachytil první náznak takzvaného difuzního neutrinového pozadí supernov. Slabé kombinované ozvěny miliard hvězdných explozí, které od úsvitu času zaplavily kosmos neutríny. Vědci prosívali 5000 dní dat a našli konzistentní přebytek neutrinových událostí s jistotou 99,5%. To na oficiální objev ještě nestačí, ale je to pořádně slibné zašumění. Neutrína, přátelé, procházejí skálou, jako by tam nebyla, a přesto je někdo konečně slyší. Pokud se to potvrdí, astronomové získají nový nástroj, kterým mohou číst historii rození černých děr a neutronových hvězd napříč miliardami let. Dejte se při zemi, já to zvládám hůř. Nejde se pozemsky.
0: Powerplay.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon, který své oběti paralyzuje chvějícím se světlem takové intenzity, že obrací žaludek na ruby, je Tremefatus.
2: Stroboskopická mucha!
1: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
3: Blikající osvětlení vzniká při použití nekvalitních zdrojů světla nebo špatných stmívačů. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
4: Nechať si navariť je zážitok, preto si roky zvyknem užívať dobré jedlá v desiatkach skvelých reštaurácií.
5: Nech sa páči, býv to taký od dámy v ružovom.
6: Dobrú chuť. Minule si sa blísol ty, keď si mi cez apku objednal dezert.
4: Ďakujem, Rachel. Si zabodovala. Na dobre sa ľahko zvyká.
5: Užívajte si nové výhodné benefity vernostného programu Meduza Card v desiatkach reštaurácií. www.meduzacard.sk.
7: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
8: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
9: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa. Jam, jam.
1: Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria.
2: V 91. se hlava drogového medellínského kartelu Pablo Escobar vzdal policii. Přesunul se svými kumpány do soukromého superluxusního vězení La Catedral, kde se měl vzdát veškerých svých kriminálních aktivit a odkroutit si 5 let.
3: Pablo Escobar has escaped from prison.
4: Pablo Escobar Gaviria se ha escapado.
5: Yo Pablo Escobar, le chef du cartel de Medellín.
6: Narkotika dan de Pablo Escobar.
7: He is out of that prison again.
2: Ale protože se profláklo v médiích, že Pablo nadále spoza La Catedral vesele obchoduje, jak se zbavuje nejen svých konkurentů a obchod mu kvete, tak už byla vláda nucena zasáhnout. Jenže razie v La Catedral a převoz Escobara do klasického kriminálu se už tak nepovedl. Pavlík Escobarů tedy bere 22. července 1992 do Zaječích. I přes obklíčení La Catedral se vyplíží zadní branou, protože stráž ho jednoduše pustí. Proč by ne, když si je sám najal?
1: Pablo Escobar se nerespeta, hijo de puta.
2: Od tohoto dne se Pablo Escobar začne skrývat a utíkat před všudy přítomnými raziemi. V důsledku toho se medellínský kartel rozpadne a obchod s drogami zcela převezme kartel Skaly. A začne to celé na novo.
1: Plata

0: 30% ročně. Protože to řešení funguje, protože levně znamená dvakrát a protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner, ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domény najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
3: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Positions.
1: Okay, and action.
2: Půlnoc v Hollywoodu. Premiéry v kinech a novinky na streamingu se Zuzanou Maxa. Půlnoc v Hollywoodu.

Zdravím všechny milovníky kinematografie, Zun rádia a Huči Kuči tance. HBO Max nasadilo hlavy státu. Netflix přinesl filmový dokument Miguel Ángel Blanco 48 hodin, které otřásly Španělskem. A Prime Video přináší dokumentární seriál Murder 101. Také se podíváme na současný trend evropských televizí. Posloucháte Půlnoc Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.

0: Prime Minister.
1: Mr. President.
0: It's her debut duet.
1: Duet?
0: Yeah,
1: it's like, oh, Dr. Dre and you're Eminem, and we're taking that stage for the first time together. I'm Eminem.
2: Na streaming HBO Max dorazila akční komedie Hlavy státu, která staví na výbušné chemii Johna Ceny a Idrise Elby. Britský premiér Sam Clark, tedy Idris Elba, a americký prezident Will Derringer v podání Johna Ceny se veřejně nemusí, což ohrožuje spojenectví jejich zemí. Když se ale oba stanou terčem mocného nepřítele po sestřelení letadla Air Force One, musí se navzájem začít věřit a vydat se na divokou jízdu několika státy. Po jejich boku stojí Noel, brilantní agentka MI6 v podání Priyanky Chopra Jonas,

Sky kupuje ITV za 1,6 miliardy liber a spojuje se s dalšími evropskými televizemi do velkých celků, protože jinak by proti Netflixu a YouTube neměli šanci. Britský Sky, který vlastní Comcast, v pondělí potvrdil dohodu o koupi vysílací a streamovací části ITV. Vznikne tak spojení největšího britského placeného operátora s největší komerční bezplatnou televizí v zemi. Produkční divize ITV Studios, která má za pasem nekonečný seriál Coronation Street nebo reality show Love Island, se ale oddělí jako samostatná firma. Šéfka Sky Dana Strong to označila za klíčový okamžik pro britská média. Šéfka ITV Caroline McCall zase mluví o vzniku britského šampiona, který dokáže konkurovat globálním streamovacím platformám. Podobná horečka se šíří i po Evropě. Německá RTL nedávno dostala zelenou na koupi Sky Deutschland. Italská Media for Europe převzala ProSiebenSat.1 a posiluje i v Portugalsku a Španělsku. Evropští regulátoři, kteří podobné fúze dřív blokovali, teď argumentují tím, že skutečnou konkurencí už není jiná televize, ale Netflix, YouTube nebo Meta. Ve Francii zase vsadili na jinou strategii. Místo slučování se televize spojily přímo s platformami. Netflix a TF1 tak od června nabízejí francouzským divákům televizní kanály TF1 přímo v rozhraní Netflixu. A možná je jen otázkou času, kdy podobnou logiku spojíme síly, než nás smete streaming, přejme i český televizní trh.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moriton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky. Právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
2: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
3: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní intelligence. O Zero Trust Architecture. Lisba Compliance, sankce až 10 milionů. Endpoint Detection, Lock Management, Sofie Kusilzba. Recovery Plan. Endpoint Detection. Multifactor. Penetrační test. Lock Management.
2: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: www.cybercentro.io.
1: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
2: Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz

0: www.zonercloud.cz. .cz. Dobrá doména. Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně. 777 144 177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklam

0: My students have been doing a lot of work on a certain project. For 40 years, these women were just Jane Doe's. We're hoping that all the work that we do is going to help those ladies get justice. And remember, if we don't get that by the 23rd, you all fail.
1: Action! Na Prime Video dnes přibyl třídílný dokumentární krimiseriál Murder 101, který vychází z úspěšného True Crime podcastu studia KT Studios a iHeartMedia. V třídílném seriálu sledujeme třídu na střední škole v Tennessee, kde učitel sociologie Alex Campbell vede své studenty k vyšetřování tzv. Red Hat Murders, série desítky let neobjasněných vražd, které kdysi otřásaly jihem USA, ale postupně upadly v zapomnění. Ze školního projektu se postupně stává skutečné vyšetřování. Studenti odkrývají nové stopy, spojují dosud přehlížené indicie a vracejí pozornost obětem, na které se téměř zapomnělo. Seriál režírovala Stacey Lee a premiéru si odbyl na letošním festivalu Sundance. Dokumentární seriál Murder 101 najdete již dnes na Prime Video.
0: We need to see if these people could have been victims of the same serial killer. You know, we have been looking at these cases for about 7 years.
2: You always hear the rumors about Mr. Campbell being that crazy teacher.
0: Oh!
2: But everybody wants to be in this class.
3: I originally took this class in my junior year, and I fell in love with what we did, so I decided to take it again.
4: These women can't tell their story. They're not here.
5: Not necessarily true crime, but like trying to help someone out can be very powerful.

0: solamente en momentos de enorme conmoción podemos decir esa frase. Me acuerdo perfectamente.
1: Interrumpimos momentáneamente la programación para comunicarles un posible secuestro de la banda terrorista ETA.
2: Han secuestrado a un concejal del Partido Popular en Ermua.
3: I na Netflixu se objevil zajímavý dokument Miguel Ángel Blanco 48 hodin, které otřásly Španělskem. Film mapuje dva dny v červenci roku 1997, kdy únos mladého zastupitele Miguela Ángela Blanca teroristickou organizací ETA přiměl miliony Španělů vyjít do ulic v zoufalé snaze zabránit jeho vraždě. Za kameru se postavil novinář John Sistiaga, který byl tehdy jako 29-letý reportér přímo u toho, a spolurežisér Juan López. Sistiaga navíc dokument i osobně vypráví. Snímek staví na svědectví zhruba 30 přímých účastníků a pamětníků. Mezi nimi jsou i José María Aznar, sestra oběti Mary Mar Blanco, nebo král Felipe VI. Dokument tak připomíná okamžik, kdy baskická společnost poprvé hromadně přemohla strach z ETA a semkla se v solidaritě. Miguel Ángel Blanco 48 hodin, které otřásly Španělskem, najdete nyní na Netflixu.
0: Habían comenzado las 48 horas, que lo iban a cambiar todo.
4: Ciudadanos, políticos, se unen todos sin excepción para recordar a ETA que enfrente de ellos tienen a un país entero.
5: Yo no tuve conciencia de la importancia que iba a tener aquellas movilizaciones.
6: Každý je v něčem dobrý. Vy například...

A my si ještě projdeme novinky, které přibyly do kin minulý čtvrtek, tedy 9. července. Budete se bát. Kultovní série Evil Dead se vrací s dílem Smrtelné zlo v plamenech od režiséra Sebastiana Vančeka. Truchlící Alice v podání Suhejly Jakub hledá útěchu u příbuzných v odlehlém domě, kde ale omylem vypustí krvežíznivé démony skryté v prastaré knize a rodinné setkání se změní v masakrální záležitost. Američtí cenzoři si dokonce vynutili vystřižení jedné scény. Fanoušci se ale možná dočkají. Režisér se totiž nechal slyšet, že připravuje necenzurovaný režisérský střih, který bude mnohem krvavější. Druhým hororem v kinech je finský Zrozen z temnoty od Hany Bergholm. Silně psychologické drama o matce Saze a jejím britském manželovi Johnovi, které představují Saidi Harla a Rupert Grint. Ti se s vidinou dokonalé rodiny přestěhují do domu v hlubokých finských lesích. Po narození syna začne Saga tušit, že s dítětem není něco v pořádku. A čím víc se jí okolí snaží ujistit o opaku, tím hlubší je její strach. Do kin můžete vyrazit také na český dokument Dalaj Lama Oceán moudrosti od Williama Poltykoviče, který shrnuje více než 30-leté natáčení se 14. Dalajlámou a přibližuje jeho poselství o vnitřním míru a laskavosti i osobní životní příběh doplněný vzpomínkami jeho matky. A pro vaše pidižvíky dorazila do kin hraná verze Disneyovky Odvážná Vajena s Dwaynem Johnsonem a Katrin Lagaya v hlavních rolích. Nebojácná dívka se poprvé vydává za hranice svého ostrova, aby zachránila svůj let. Tak to je vše z posledních novinek v kinech. Hovk.

0: to dance, it's time to sing some happy song.
1: Action! Půlnoc Hollywoodu se blíží ke svému konci. Zítra se opět setkáme u další filmové degustace ze streamingu nebo nových videonosičů. Díky, že jste si při pondělku naladili Půlnoc v Hollywoodu a především Zoom Radio, které posílá do éteru tu nejlepší muziku. Máte vkus? Od mikrofonu se loučí činečí čas Zuzana Maxa. Mějte se krásně.
2: Spot. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zoom Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zoom Rádio i vy.
3: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíc nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu férově a transparentně.
4: Prodáno!
3: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
4: Prodáno!
5: Nepíšeme newslety o tom, jak

0: Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz
1: S4 stavební. To jsou bohaté zkušenosti s projektováním a výstavbou investičních celků se zaměřením na opláštění průmyslových objektů a ocelových konstrukcí, včetně obvodového vnějšího i středního pláště, výstavbou mrazírenských a chladírenských provozů, požárních a vnitřních příček a stropů tvořených z kompletizovaných sendvičových panelů. S4 stavební. Více na www.s4stavební.cz.
2: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Mementor je démon, který okrádá své oběti o mládí. Každý pohled do zrcadla promění v nekrolog a tvář v mapu času.
3: Tak tohle už opalovací krém nespraví.
4: Memento mori, krasotinko.
2: Ve jménu světla, U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
5: Nevhodné umístění svítidel a špatný výběr barevného podání zkreslují to, jak vypadáme a vnímáme barvy. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
6: Ahoj, Rudo. Přijďte pomoci do naší restaurace s roznášením pití. Potupné. Nechceš si u nás máknout v automyčce? Voda! Toto chápu jako pokus o vraždu. Dobrý den, Rudo. Nechtěl byste v našem pohřebním ústavu natočit reel a zpropagovat nabídku našich rakví a uren? Pohřeb bude má poslední štace. Rudo, nepřišel bys na naši firemní párty zaspívat Roboti už jdou? Nejsem Petr Janda. Stačí, když vám na to zatancuji? Jasný, zatanči. Pošlete souřadnice. Mám dnešního vítěze. Uí! Jsem Ruda, první humanoidní robot v Česku a mediální hvězda vaší akce. Chceš mě na své události, ve firmě nebo na zajímavém místě? Napiš mi přímo na WhatsApp 602 486

0: buď mezi prvními, koho navštívím. Piš přímo mě, Rudovi, prvnímu humanoidnímu robotovi v Česku, na WhatsApp 602-486-486 www.robotruda.cz. Roboti už tady jsou.
1: Prodáno!
2: Véakum. Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
3: Vkus.
2: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Čtyři důvody pro DAB digitální rádi.

Dvojica Move Black. Salif Keita. A tak som ja, more.

Izmezo a Madlelo. Dnes Afrika, Afrika. Pekný Afrohouse.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
2: Auto Lašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
3: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
4: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
3: Vkus.
0: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
5: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

4 důvody pro DAB digitální rádio. Zoom. Andrea Fiorino.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
2: O Zero Trust Architecture.
1: Lisba Compliance, sankce až 10 milionů.
2: Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako služba.
1: Recovery Plan. Endpoint Detection.
2: Multifaktor.
1: Penetrační test. Lock Management.
3: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě, non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: 65 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Powerplay.

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Vítejte u burzovního espressa, připraveného z vybraného zrna českého trhu. Pražská burza má za sebou mírně růstový týden, kdy v centru dění byly především akcie ČEZu. Ty povyrostly na kulatých 1300 korun. Svůj pohled na ně otočili analytici od do PHF, když je dříve doporučili prodávat, ale nyní je cílují na 1540 korun. Svou cílovou cenu na 1150 korun s doporučením držet lehce zvýšil také Jan Raška z FIOBanky, který zároveň uvádí, že plánovaná transformace společnosti by mohla zvýšit valuaci o dalších několik stovek. Celou analýzu si můžete přečíst na stránkách FIOBanky. A naopak na stránkách Pražské burzy naleznete nové analýzy od Timura Barotova z BH Securities. Zatímco výrobce taktické a pracovní obuvi Pravos se od něj dočkal mírného zvýšení cílové ceny, prodejce mobilního příslušenství Fixzone naopak výrazného snížení. Komerční banka se dočkala zvýšení cílové ceny od UBS na 1300 korun. Naopak Jefferies snížili svůj cíl pro Čekoslova Group přesně na upisovací cenu z IPO. O několik procent posílili akcie výrobce městského mobiliáře MMCT, který reportoval výsledky za první čtvrtletí. Jeho tržby posílili téměř o pětinu a společnost zároveň potvrdila celoroční výhled. Několik procent naopak odepsali akcie Coltu, Čekoslova Group nebo Doosan Škoda Power. Technologická společnost Hardverio letos očekává tržby 110 milionů korun po výhře tendru na Slovensku. Kofola kupuje obchodní závod, který zahrnuje třeba Bílinskou kyselku. České ministerstvo obrany podle článku E15 připravuje dronovou koncepci a počítá se zapojením i společnosti Primoco. Pražská burza se minulý týden dočkala dluhopisových emisí Fortuny, Akolej nebo skupiny JNT. Tento týden se začne obchodovat s dluhopisy zdravotnické skupiny EUC a dalšího cenného papíru, opět ze stáje JNT. Její fond Arch 2 také od investorů získal 7,2 miliardy korun. V červenci plánuje oznámit první transakci a skupina pracuje na jeho uvedení na pražskou burzu. Pohled do makrosvěta. Inflace v červnu zpomalila výrazněji oproti očekávání na 1,5%. Pokud vám přišlo, že oproti květnu vám v peněžence zbylo trochu více, nebyl to omyl. Meziměsíčně ceny dokonce klesly o 0,3%. Maloobchodní prodeje v květnu naopak zrychlily nad očekávání, stejně jako přebytek zahraničního obchodu. Naopak průmysl nečekaně klesl, i když po očištění o počet dnů stále meziročně vzrostl. Tento týden nás čekají především ceny v průmyslu a ve Spojených státech začíná výsledková sezóna velkých bankovních domů. Pokud to teď na vás bylo příliš čísel a odkazů, nezoufejte a odebírejte náš burzovní newsletter. Do mailu vám potom přijde vše zajímavé. Výnosy patří trpělivým.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Čína právě vstoupila do velmi exkluzivního klubu. Pátý raketový systém na světě, který dokázal vrátit svůj první stupeň zpátky na Zem po pohonném přistání. Jak popsal magazín Universe Today, raketa Long March 10B odstartovala 10. července z kosmodromu na ostrově Hainan. Vynesla satelit na orbitu a 6 minut po startu se první stupeň zachytil v pobří síti na palubě speciální lodi u pobřeží. A tohle je novinka. Číňané nesázejí na přistávací nohy jako SpaceX, ani na tyčové paže Mechazily. Použili síť. Ano, síť. Raketa vysoká 70 metrů se 7 motory na kapalný kyslík a petrolej se prostě chytí do lana jako obří kosmický kapr. Každý si přistává po svém. Nohy, padáky, robotické ruce a teď rybářská líbava. Vesmír se stává čím dál kreativnějším sportem. Držte si čepice, ať vám neuletí do stratosféry. Mějte se pozemsky.
0: Každej je v něčem dobrý. Vy například máte vkus.

0: Váš web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Powerplay.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: 55 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
3: Powerplay.
0: Zun. Zun.

0: až web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.